если промотение осуществлялось, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, наверное, existuje ale lokal. Je dobré, ale moru si nemůžeme kasa, a tahám moru si je. A ono je fér, tak je fakt fakt, a tahám moru si je pára na lima. A for example, pak moruka, a jihaneka, ode lůže je tahanka, do lůže, a tahám moru si se rok nevěma, tak udar lavost. Nejte vele, pája montu kameru by, když si tady dává moru si nemůžeme kafetadu. Jdeme kasa na dělá. E depois se deram